0: Marsa.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná. Dream Team.

rány, když máme strach, že se nám vzdaluje břeh. Něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

0: sme proste Dream Team.
1: V nedeľnej zákrute vám teraz predstavíme Škodu Xena. No ale pozor, nie je to žiadna novinka z mladoboleslavskej automobilky. Táto škodovka vznikla v Mníchovom Hradišti, kde bol jeden zo závodov podniku Lias. Tohtoročné stretnutie Liasok v Mníchovom Hradišti bolo zamerané práve na Xenu, ktorá uzrelo svetlo sveta presne pred 30 rokmi. Škoda Xena sa ale nikdy do sériovej výroby nedostala, nahrával redaktor Martin Karlík.
2: Takto vzdali řidiči vozů Škoda Xena hold konstruktérům, kteří na srazu v Mníchově Hradišti vzpomínali na vznik tohoto auta. Xena dostala hliníkovou kabinu. Konstruktér Vladimír Polívka.
3: Vždycky vzpomínám na příhodu, že jsem měl s tím panem Karosářem Jirkou Dragonem někde kolem Přišovic a říkal jsem: Jirko, prosím tě, čověče, nešlo by to udělat z hliníku ta kabina, to by možná šlo. A on říkal jako Karosář: no šlo by to, ale je to jenom pro menší sedět, no tak to by nám nevadilo. Do toho shodou okolností přišel nějaký pan Suter, což byl Kanaďan, který zadal společně s Diosem z Plzně, že bychom v Liasu mohli vyrábět elektromobil. A tak jsme se rozhodli, že ten elektromobil mohl by být hliníkový. A aby jsme ho mohli vyrábět a Lias by na to přistoupil, tak jsem musel ve vedení podniku jaksi je přesvědčit, že se na tomhletom elektromobilu budeme učit dělat hliníkovou kabinu z těch hliníkových profilů.
2: Kanadský investor zmizel. Šéfem Liasu se stal Lubomír Soudek. Ten tlačil na rychlý vývoj nového Liasu, vzpomíná další konstruktér Pavel Záleský.
4: A pan Soudek se svým technickým ředitelem Karlem Kleinmondem přijali do Hradiště, kde jsme jim to prostě představili. Soudek prostě pokejval a říkal, jo, to se mi líbí, to je super a ten nápad je bezvadný, tak a do roka bude to auto v sériové výrobě, kdo tomu nevěří, ať si dojde na personální. Tak, teď jo, spadla brada, tak jsem říkal, no pane generální, já si tam klidně dojdu, ale do roka to prostě v sérii nebude, když máme teď jenom projekt, jo, takže takhle to ne, takhle rychle to nejde, to bude trvat díl.
2: Xeny, které dodnes jezdí po silnicích, servisuje Karel Konrád ze Šumperka.
5: Servisuju americké motory, nějakou dobu jsem žil v Kanadě a opravil jsem Detroity Kamincí, no a tím pádem to nějak si našlo ono samo cestu ke mně. Úplně jednoduchý, no a vlastně celý život se hrabu v nákladách, takže mám dopravu dílnu.
6: A vy jste přijel nějakou půjčenou, nebo jste tady jenom jako spolujezdec?
5: Půjčenou tady tou žlutou a dovezl jsem na Podvalníku za tým ještě, aby lidi viděli, jak to vlastně vypadá, pocukni to auto, tak auto, který čeká na renovaci, tak jsme to vzali sebou, že vlastně jsou zdemontované ty plasty.
6: Kolik vlastně se jí dochovalo? Máte to o tom ponětí, jestli ještě všech 35 je?
5: No, 35. Jako dopočítali jsme 32 kusů, existuje včetně té jedné, co odjela do Ruska, tam někde u Smolenska, teď nedávno byla v inzerci, kluci se to nějak snažili od tam dostat, ale prostě kvůli těm restrikcím se to nepodařilo. Ono je to těžké, vlastně ten první prototyp, to co tady teď prezentoval, měl liaskový motor, ten se rozebral, pak se do něj dal Detroit a znovu, takže jedno auto bylo jakoby dvě a jedno údajně při zkouškách zhořelo, ale takže 32 fyzicky těch aut existuje.
2: První prototyp Xeny vyjel z haly poprvé v pátek 13. září 1996.

0: K tomu už je za návrat Havaj od Emy Drobnej do Top 20 SK Slovenské rádia.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda Top 20 SK 17. miesto.